Príjemný podvečer, milí priatelia, začínajú sa veselé synkopy na rádiu Devín. Áno, aj dnes sme tu s Petrom Áčom a pripravení čakáme na to, čo vám dnes zahráme a veríme, že vás tak trošku aj potešíme. Vitajte.

0: kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
1: Co je nového?
2: Právě říkali i některé údaje o manévre, v Kosínskalce otáčí.
3: 400 stop říkají.
4: 300 metrů chybuje do cílovej pásky, která je už natáhnutá.
5: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
6: To bolo ako v románe.
7: Skôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
8: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
9: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
10: 4 večery, 1 prsteň, nekonečná moc a absolútna skaza. Takmer na deň presne pred 150 rokmi zažili návštevníci Bayreuthu niečo, čo navždy zmenilo nielen tvár opery, ale aj hudbu samotnú. Prvý raz bol kompletne uvedený cyklus Prsteň Nibelungov Richarda Wagnera. Operná tetralógia zostáva najambicioznejším počinom v dejinách opery. Rádio Devín vás pozýva na neobyčajnú cestu majstrovským, gigantickým 15-hodinovým dielom Richarda Wagnera. 4 opery, Rínske zlato, Valkýra, Siegfried a Súmrak bohov, tvoriace celok, Prstenia zaznejú počas 4 magických večerov. Od 18. augusta vždy o 17. v Rádiu Devín.
11: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.